0: nevhodivých materiálů, například dřev.
1: I didn't know I could feel like that.